0: ze Spool, to je Feel to Feel, nová písnička, znanej ako Burn Down Babylon. Dobrý deň, hledáte to, sucháte to, to budú najlepšie písnička pro vás. A teď, pozor na nové hudbu, znané grupa Feel to Feel, následujte.
1: Da-da, da-da-du, da-da, da-da-du,
2: Chemnitz ohne Rentner,
1: da-da-du,
2: wie leer wär das denn?
1: Da-da-du,
2: Chemnitz ohne Nazis,
1: da-da-du,
2: wie heil wär das denn? Chemnitz ohne Studenten,
1: da-da-du,
0: gibt's hier Studenten?
2: Deine Lobby für die Jugend,
1: da-da-du,
2: wie geil wär das denn?